tu cul.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Dopoledne bude i malá oblačnost, později odpoledne už se nám ale začne zatahovat. Místy očekáváme přehánky nebo bouřky, a to i docela silné. Večer pak bude mraků z oblohy ubývat. Nejvyšší teploty vystoupají v pondělí k 26 až 30 stupňům, na horách naměříme přibližně 20 až 24 stupňů. Biozátěž bude v pondělí na většině Hané na nejhorším stupni, a to kvůli vysokým teplotám.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
6: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
7: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.
1: Skyrock.
0: Barbados.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. V Kojetíně mají z brusu novou přírodní oázu, kde si i kousek od centra budete připadat jako v opravdové divočině. Za 13 milionů korun tam vznikl unikátní mokřad s naučnou stezkou, který už teď láká rodiny, pejskaře i seniory na pohodové procházky. Pokud si chcete odpočinout za zpěvu ptáků a skřehotání žab, tahle lokalita v Lužním lese je pro vás jako stvořená. Mobilní telefony na českých školách možná dostanou jasnější mantinely. Premiér Andrej Babiš totiž podepsal poslanecký návrh, podle kterého by nová pravidla pro jejich používání měla začít platit už od září roku 2027. Řada českých obcí teď řeší velký problém, chybí jim totiž peníze na platy kuchařek, školníků nebo uklízeček. Podle sdružení místních samospráv si většina zřizovatelů tyto důležité nepedagogické pracovníky ve školách sice dál nechala, ale hledání financí na jejich výplaty začíná být velmi kritické. Sport. Fotbalové mistrovství světa má za sebou jubilejní tisící zápas své historie. Tuniští fotbalisté v něm ale po prohře 0-4 nestačili na Japonsko. Po celkově druhé porážce na šampionátu tak bohužel definitivně přišli o šanci na postup.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Dopoledne bude i malá oblačnost, později odpoledne už se nám ale začne zatahovat. Místy očekáváme přehánky nebo bouřky, a to i docela silné. Večer pak bude mraků z oblohy ubývat. Nejvyšší teploty vystoupají v pondělí k 26 až 30 stupňům, na horách naměříme přibližně 20 až 24 stupňů. Biozátěž bude v pondělí na většině Hané na nejhorším stupni, a to kvůli vysokým teplotám.
3: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědnost Vědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 22. červen se Skyrokem. Dnes v roce 1934 se začíná historie jednoho z nejpopulárnějších a nejrostomilejších vozů dějin automobilismu.
2: 22. června 1934 dostala Stuttgartská konstrukční kancelář Ferdinanda Porsche objednávku od Říšského sdružení automobilového průmyslu na vývoj lidového vozu. Světlo světa spatřil malý vůz, pro nějž se později vžilo označení Brouk.
1: Po plechovém miláčkovi na kolech si připomeneme jednoho hudebního. 22. června 1846 si Adolf Sax patentuje saxofon. Nástroj dominuje především v popu a jazzu, tak teď vzpomínku na pořádný nářez. 22. června 1999 vychází druhé album amerických nu metalových Limp Bizkit Significant Other. Deska dobývá vrchol zámořského prodejního žebříčku Billboard 200 a za první týden si ho z obchodu odnáší více k 640 tisíc posluchačů. Poslední perličkou z dějin potěším filmové labužníky. 22. června 1949 přichází na svět herečka Meryl Streepová. Z jejich filmových ocenění si připomeneme 8 zlatých globů, 2 ceny Emmy a především 3 Oscary. Zítra opět lovíme v dějinách, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
5: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
6: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.

0: Johana Skyrock.
1: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Co vidíte, když se podíváte na nebe? Možná mraky, slunce, někdy letící letadlo, čáry a co vidí astrologové? To je pravidelný pondělní dotaz na našeho rádiového dvorního astrologa Antonína Bauriše. Ahoj.
2: Lukáši, budu zdrav, zdravím tebe i posluchače.
1: Jak to vidíš tento týden?
2: Astrologové, opět vidíme to dobré, co je jinak zrakům veřejnosti skryto. Kdybych oznamoval, že svět se obrací k lepšímu, tak ono to nebude vidět. Výsledky v dohledné době. Ale vevnitř nebo pod povrchem ono se to... Je to jako s pohádkami. Pohádky také končí dobře a mnoho lidských příběhů dopadá dobře. A v tomto týdnu ono se to skládá, peče, jak to kdo nazvem. Podstatnou součástkou je tam mezilidská a vztahová solidnost, loajalita, případně věrnost. To, že ten druhý člověk s námi počítá a my s druhým člověkem počítáme také, protože se vzájemně vlastně potřebujeme a nesmíme udělat chybu, ani jedna strana.
1: Chybu jsme neudělali, když jsme zapnuli toto rádio. Nejlepší příprava na celý týden a náš pravidelný pondělní host, astrolog Tonda Bauriš, právě domluvil. Děkujeme za nastínění budoucích dní.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
7: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
9: Ráno, první doušek. Ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
10: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. We'll be right back.

0: večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce. Hrajeme raritní rockové songy. Jedině na Skyroku.
2: Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Je pondělí 22. června. Voda se vyvalila v Olomouci v Hinajsově ulici a okolí v noci na dnešek. Došlo tu k havárii vodovodu. Moravská vodárenská již oznámila obnovu dodávek vody, ale zároveň i další havárku, a to na Krapkově, Volkrově a okolí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Své aktuální trenéry o víkendu představila fotbalová Sigma Olomouc a tým povede do nové sezóny dál Pavel Hapal, který je na postu kouče už od dubna. Novým trenérem Bčka Sigmy se stal Tomáš Palinek se zkušenostmi ze Slovácka a Brna. Řidiči, kdo dnes jedete po dálnici D1 mezi Kojetínem a Kroměříží, opatrně. Ráno tu ve 4 hodiny provoz se zastavila srážka kamionu a dodávky a oba jízdní pruhy ve směru na Brno zablokoval přivrácený kamion. Nehoda je v šetření. Teplotní rekordy v Olomouckém kraji. Pro včerejšek, tedy 21. červen, padl 8 let starý rekord v Prostějově. Meteorologové tu naměřili 32,6 stupně Celsia. Maximum z roku 2018 vzrostlo o 3 desetiny. V Přerově bylo 33 stupňů, což vyrovnalo rekord z roku 2021. Síť porodnic se do budoucna v Česku zmenší. Hovořil o tom pro ČT ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Důvodem je nízká porodnost. V provozu by měla zůstat jen vytížená zařízení s více než 600 porody ročně.
1: Sport.
2: Domácí úspěch motocyklového závodníka Filipa Salače. Dojel třetí na velké ceně České republiky v Brně v kategorii Moto 2. Daří se mu, po druhé v sezóně se prosadil na stupně vítězů.
3: Čekal jsem, že ta motorka pojede trošku líp, ale v tom vedru prostě to nešlo a musel jsem čekat, než oni udělají chybu, jak se přes ně dostal. Pak jsem zatáhl, chytil jsem první skupinku a chtěl jsem zaútočit na ně, ale trošku jsem prostě odvařil pneumatiky, protože jsem měl o dost rychlejší tempo než oni. A dvě kola před koncem, jak se mi vzdálili, tak jsem to na C-čku málem zahodil a to byl moment, kdy jsem si řekl, hele, třetí místo ber, jenom to můj nejlepší výsledek v kariéře.
2: Řekl k úspěchu závodník Filip Salač.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Počasí.
5: Dobře, uznávám, o víkendu jsem to trošku přepískl. Tak dneska ubereme, dobře?
6: Jakoby nám tohle vzkazovalo sluníčko. Víme, jak bude dnešní denní teploty níž než o víkendu 27 až 30 stupňů Celsia. Převážně polojasno anebo oblačno, místy přehaňky anebo bouřky. Zítra i ve středu skoro jasno anebo polojasno, teploty podobné jako dnes, opět 27 až 30. Ve čtvrtek a v pátek slunečno a 32 stupňů Celsia.
1: Doprava.
6: V Olomouci, Uničově, Přerově, také v Šumperku bez nehod, ale bouraný kamion na boku blokuje teď 254. kilometr D1 u Kroměříže ve směru na Vyškov. Policie odklání provoz na 258. kilometru přes Postoupky bez Měrov. Zpátky na dálnici na D1 najíždíme na 253. kilometru na úrovni Kojetína. A pokud si také dneska budete auto chladit klimatizací, nezapomeňte, že na konci jízdy a při vystupování by měl být maximální rozdíl mezi teplotou venku a teplotou v kabině 5 stupňů Celsia. Jinak si při přechodech z vedra do chládku koladujeme o pořádnou angínu.
0: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
1: Tak a teď už hrajem.

0: is way too loud.
1: Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: rok uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, od rána budete nedostižně aktivní. Býci, vaše tělo si vyžaduje změnu životního stylu. Blíženci, dlouhé letní dny, to je přesně to, co teď potřebujete. Raci, budujte dál dobré jméno, makejte poctivě a svědomitě. Lvi, dneska budete mít chuť všechno organizovat. Pany, vyplatí se investovat do svých koníčků. Váhy, umíte ukázkově odpouštět. Štíři, úspěchy, tak ty vám rozhodně zvednou sebevědomí. Střelci, neustále budete něco komentovat. Kozorozi, zbytečně nespěchejte. Vodnáři, vaše rebelské já bude vymýšlet ty nejšílenější nápady. A co my ryby, prý se budeme bavit tím, že poplujeme proti proudu.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyroku.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Florcenter Holice vás zve do kavárny a motýlária.
4: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
3: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
4: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
5: Ve Florcentru Holice.
6: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
7: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
8: Banana, papaj, papaj.
7: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
8: Bella.
7: A navíc, celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
8: Banana.
7: Více na olympiaolomouc.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Skyrock.
0: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: Posloucháte Skyrock USA, Kanada, Mexiko a ten nejlepší světový fotbal, co má pořádné grády. Na tohle horké sportovní léto sice nepotřebuješ letenku, ale ty největší rockové pecky a nejčerstvější zprávy za oceánských stadionů ti budeme servírovat každý den přímo do uší. Zákulisí, emoce i tvrdé střety, to všechno máme z první ruky. Tady je náš fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Počkejte na mě!
3: Možná jste přesně takhle dneska ráno dobíhali autobus do práce a po krátkém sprintu nemohli popadnout dech. Známe to. No, fotbalisté na mistrovství světa to mají trochu náročnější. Podle sportovních statistik naběhá průměrný hráč během utkání kolem 11 kilometrů, zvládne desítky sprintů ve vysoké intenzitě a za 90 minut spálí přibližně 1000 kalorií. To jsou zhruba 2 tabulky čokolády nebo pořádně vydatný oběd. Takže pokud jsme dneska ráno doběhli autobus, tramvaj nebo vlak, ano, můžeme na sebe být pyšní, ale na světový šampionát by nás trenér ještě asi pořád neposlal. Naši fotbalisté budou za postupem ze skupiny sprintovat už ve čtvrtek od 3 hodin ráno našeho času proti Mexiku. Držíme palce.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu. Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
6: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
7: Starý, dobrý den.
8: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
7: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
8: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
7: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
8: To ono je to pravda.
9: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: A jdeme na další zprávy. Je pondělí 22. června. Jako nové bude autobusové nádraží v Uničově. Dnes začíná jeho proměna za více než 20 milionů korun. Rekonstrukce má být hotová v září a přinese moderní čekárnu, zastřešená nástupiště a chytrý informační systém. A obnovou prochází také lesní cesta na Vrší v okolí Králického Sněžníku. Kvůli stavbě nebude známá pěšina průchozí a ani průjezdná, a to až do 15. listopadu. 2,5 kilometru dlouhý úsek cesty u Stříbrnic u Starého města pod Sněžníkem se zavřel v uplynulých dnech. A řidiči, hotová už je úprava na výpadovce z Přerova na Olomouc. Ředitelství silnic a dálnic tu doplnilo protihlukové stěny u předmostí a položilo nový asfalt. Úsek silnice 55 je tak průjezdný bez omezení. Úpravy pomohly zmírnit dopravní hluk v lokalitě. Výstražná 24-hodinová stávka začala v České televizi a rozhlase. Zaměstnanci protestují proti vládnímu plánu zrušit koncesionářské poplatky a financovat obě média ze státního rozpočtu. Obávají se ohrožení nezávislosti. Stávka se projeví po celý den ve vysílání všech stanic s výjimkou dětských kanálů. Vysílání například poběží se zpožděním. Sport. Neděle přinesla hned 3 tituly českých tenistek na světovém okruhu. Přerovská hvězda Linda Nosková ovládla travnatý turnaj WTA v Berlíně, Marie Bousková vyhrála v Nottinghamu a Daria Vidmanová v portugalské Figueiře. Gratulujeme. Dařilo se také českým hokejbalistům a hokejbalistkám na domácím mistrovství světa v Ostravě. Naše mužská reprezentace porazila ve svém druhém utkání na šampionátu Kanadu 6-3 a nad Kanadou vyhrály i naše hokejbalistky 6-4.
2: Astronomické léto začalo včera v 10:25 dopoledne a počasí nás bude i dnes udržovat v úžasné letní náladě. Nezapomeňte hodně pít, ideálně vodu, čaj nebo ředěné ovocné šťávy. Víme, jak bude dnes převážně polojasno anebo oblačno, místo přehánky či bouřky, denní teploty 27 až 30. Zítra i ve středu teploty opět kolem 27 až 30 stupňů, oba dva dny skoro jasno anebo polojasno. Ve čtvrtek a v pátek slunečno a 32 stupňů.
3: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Doprava. Dopravní trable v centru Olomouce, také na D1 u Kroměříže a nebo ve Valmezu. Víme, jak se jezdí tady v pondělí ráno. Kvůli havárii vodovodu je v centru Olomouce omezený průjezd kolem Plech Arény na Hynajsce. Bouraný kamion na boku stále blokuje 254. kilometr D1 u Kroměříže ve směru na Vyškov. Policie odkladní provoz na 258. kilometru. Jedeme přes Postoupky, Bezměrov, zpátky na D1, najíždíme na úrovni Kojetína na 253. kilometru. Ve Valmezu bouračka dvou osobáků na ulici Štěpánov. Tady pozor poblíž jednoty. Brzda střídá plyn a s námi jste za volantem in.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme pondělí 22. června a svátek slaví každá Pavla. Tohle latinské jméno znamená malá nebo nepatrná, ale dnešní Pavly si zaslouží velkou pozornost. Narozeniny slaví režisérka Helena Třeštíková, která už desítky let natáčí slavné časozběrné dokumenty. Příbytek si dává také brněnský rodák a hokejový mistr světa z roku 24 Lukáš Dostál. Slaví také zpěvačka Cyndi Lauper a hollywoodská hvězda Meryl Streep, která znovu září ve filmu Ďábel nosí Pradu 2. A pozor, na dnešek připadá i Mezinárodní den bez kalhotek. S touto informací naložte, jak potřebujete. Krásné pondělí, 22. červen.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
4: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
5: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.
1: Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Co vidíte, když se podíváte na nebe? Možná mraky, slunce, někdy letící letadlo, čáry a co vidí astrologové? To je pravidelný pondělní dotaz na našeho rádiového dvorního astrologa Antonína Bauriše. Ahoj.
2: Lukáši, budu zdrav, zdravím tebe i posluchače.
1: Jak to vidíš tento týden?
2: Astrologové, opět vidíme to dobré, co je jinak zrakům veřejnosti skryto. Kdybych oznamoval, že svět se obrací k lepšímu, tak ono to nebude vidět. Výsledky v dohledné době. Ale vevnitř nebo pod povrchem ono se to... Je to jako s pohádkami. Pohádky také končí dobře a mnoho lidských příběhů dopadá dobře. A v tomto týdnu ono se to skládá, peče, jak to kdo nazvem. Podstatnou součástkou je tam mezilidská a vztahová solidnost, loajalita, případně věrnost. To, že ten druhý člověk s námi počítá a my s druhým člověkem počítáme také, protože se vzájemně vlastně potřebujeme a nesmíme udělat chybu, ani jedna strana.
1: Chybu jsme neudělali, když jsme zapnuli toto rádio. Nejlepší příprava na celý týden a náš pravidelný pondělní host, astrolog Tonda Bauriš, právě domluvil. Děkujeme za nastínění budoucích dní.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B, C, Z.
6: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckia.

0: týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz
1: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedin

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
2: Objednej a už to letí. Luskni.cz.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Zvyšuje se bezpečnost pro chodce v Olomouci Droždíně. V ulici U Cihelny vzniká nový přechod, chodníky a osvětlení. Hotovo má být v půlce července. Dopravní provoz je tu během stavby řízený kyvadlově semafory.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novotou září průmyslovka v Hranicích. Má za sebou modernizaci za bezmála 120 milionů korun. Hejtmanství Olomouckého kraje informuje, že střední průmyslová škola Hranice má nové zateplení, vzduchotechniku, kotelny a bezbariérové úpravy. Práce skončily v uplynulých týdnech. Řidiči v Kroměříži, na konci června tu začne velká oprava vytížené obvodové ulice. Silnice je tu ve špatném stavu. Do pořádku se dá letos skoro půlkilometrový úsek. Hotovo má být v srpnu.
3: Obvodová ulice je taková druhá nejdůležitější trasa, která vede přes město, když se chcete vyhnout té hlavní trase, která vede čistě středem města. Je to takový bypass Kroměříže. Ulice se nespravovala léta, takže je opravdu ve stavu, že pokud bychom to nespravili teď, tak by musela nastoupit generální oprava.
2: Vysvětluje místostarosta Kroměříže Karel Holík. Před srdečními nemocemi varují lékaři. Se srdečním selháním se v Česku potýká už zhruba 400 tisíc lidí. Podle lékařů bude kvůli stárnutí populace pacientů stále přibývat. Prvním signálem selhání bývá dušnost.
0: Sport.
2: Velký úspěch českého silničního cyklisty Matyase Vacka. Etapový závod kolem Švýcarska uzavřel na skvělém celkovém třetím místě. V poslední etapě této generálky před Tour de France přijel do cíle 12.
4: Dobře, uznávám, o víkendu jsem to trošku přepísklo, tak dneska ubereme, dobře?
5: Jakoby nám tohle vzkazovalo sluníčko. Víme, jak bude dnešní denní teploty níž než o víkendu 27 až 30 stupňů Celsia. Převážně polojasno anebo oblačno, místo přehaňky anebo bouřky. Zítra i ve středu skoro jasno anebo polojasno, teploty podobné jako dnes, opět 27 až 30. Ve čtvrtek a v pátek slunečno a 32 stupňů Celsia.
0: Doprava.
5: Nehoda v Olomouci, blokovaná D1 u Kroměříže ve směru na Vyškov a policie v Rýmařově, také v Postřelmově. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci srazila tramvaj chodce na křižovatce třídy Míru a Pražské. Od brzkého rána, jak od nás víte, je neprůjezdná D1 u Kroměříže ve směru na Vyškov. Kamion tady leží po nehodě na boku. Policie odklání provoz na 258 km přes postoupky Bezměrov. Zpátky na D1 najíždíme na úrovni Kojetína na 253 km. A policie na pondělní teď tam měří a kontroluje v Rýmařově na Opavské, také na Šumpersku v Postřelmově, na Komenského ulici před Hřbitovem. Šťastnou cestu a hezký den.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma.

firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
5: Vše, co potřebuji, je za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
8: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
9: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
10: Skyrock.

0: Skyrock. Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový výběr a

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS ticket anebo na kiosku v Kempu.
3: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
4: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
5: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
6: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte zprávy? Děkujeme za to. Havárie vody v Olomouci. Město postihla série havárií vody, které omezily dodávky v širším centru. V Hynajsově ulici před magistrátem prasklo v noci na dnešek vodovodní potrubí. Silnice se propadla a vytvořila kráter. Přilehlá ulice je zavřená. I přes vážnou havárii vody přímo před budovou úřadu zůstává chod olomouckého magistrátu na Hynajsově ulici plně zachován. Lidé si zde mohou vyřídit své záležitosti bez omezení.
0: Místní rádio. Místní zprávy.
2: Letní kino v Prostějově přinese pobavení, ale taky omezení. Město plánuje kvůli projekcím letního kina a stavbě aparatury během července uzavřít náměstí Tomáše Garrigua Masaryka pro dopravu. První uzavírka bude 13. a 14. července. Super tropické dny v Česku. Neděle se stala třetím dnem v řadě, kdy teplota na některém místě v České republice překročila 35 stupňů Celsia ve stínu. V příštích dnech se sice mírně ochladí, ale super tropické teploty se mají vrátit, píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
2: Třetí zápas čeká na mistrovství světa v hokejbale v Ostravě české reprezentace mužů a žen. Oba týmy mají zatím na kontě dvě výhry. Uvidíme, jak se jim zadaří dnes. Hrají proti Švýcarsku. Muži v 17.30 a ženy v 19.45. Výsledky vám přineseme.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Astronomické léto začalo včera v 10.25 dopoledne a počasí nás bude i dnes udržovat v úžasné letní náladě. Nezapomeňte hodně pít, ideálně vodu, čaj nebo ředěné ovocné šťávy. Víme, jak bude dnes převážně polojasno anebo oblačno, místo přehánky či bouřky, denní teploty 27 až 30. Zítra i ve středu teploty opět kolem 27 až 30 stupňů, oba dva dny skoro jasno anebo polojasno. Ve čtvrtek a v pátek slunečno a 32 stupňů.
5: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Doprava.
4: Havárka v Olomouci, neprůjezdná D1 u Kroměříže a správně nastavujeme klimatizaci. Víme, jak se jezdí tady. Už od nás víte, že kvůli noční havárii vodovodu je v Olomouci neprůjezdná Hynajská kolem magistrátu a plechárny. Tady je silný provoz. Taktéž od rána je neprůjezdná D1 u Kroměříže ve směru na Vyškov, kamion na boku. Policie odklání provoz na 258 km přes Postoupky. Ve směru zpátky na D1 najíždíme na úrovni Kojetí na kolem 253 km. A pokud si dneska s námi vychladíte auto klimatizací, nezapomeňte, že až budete vystupovat na konci jízdy, by měl být maximální rozdíl mezi teplotou venku a vevnitř 5 stupňů Celsia. Jinak si při přechodech z vedra do chládku koledujeme o pořádnou angínu. Jedeme s vámi.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
0: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
6: Banana, papaj, papaj.
5: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
6: Bella.
5: A navíc, celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
6: Banana.
5: Více na olympiaolomouc.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Skyrock.

Johana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Přeji hezké pondělí, naše milovaná rádiová rodino, děkujeme, že posloucháte. Máme pro vás pozvánky do kina, na Hradní nádvoří, také do kempu, anebo na jeden milý palouček. Více právě teď. Olomoucké kino Metropol má dnes na programu Srdcovku. Je to vtipný a dojemný hudební film. Srdcovka nás chytne za srdce v Metropolu dnes od 20 hodin. V Zábřehu máme tento týden další Hvězdy na Hradě. Dneska je to divadlo, úspěšná a svižná francouzská komedie Jméno. A ve čtvrtek 25. června na Hradní nádvoří do Zábřeha dorazí oblíbená brněnská kapela Morčata na útěku. V pátek nás na Prostějovsku čeká velkolepé zahájení sezóny. Na Plumlově v kempu Žralok bude prázdninový otvírák. Zahrají tady koblížci Vojta Kotek, doprovodí vás celým programem naše Martina Kvítko. A pište si i do diáře, že kapela Čechomor míří do Olomouce. Těší se na vás v rámci letního open air odpoledne na paloučku u olomouckého SK Čechomoři tuto sobotu 27. června. Budete s námi u toho?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Udělal to parádě, pojď synu!
3: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gol!
3: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
3: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
3: S námi jste ve hře každý den.

0: Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Špína na autě? Jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony. Bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek. Čistá jízda za vítězstvím.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
9: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberg.
10: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Amen. Jsme tu pro vás, Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
11: Děláme akce. Forsberg.cz.
12: Svatby a oslavy.
11: Forsberg.cz. Děláme akce. Forsberg.cz.
12: Večírky i velké firemní eventy.
11: Forsberg.cz.
13: Děláme akce.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Dopoledne na Skyrocku. Skyrock. Na Olomoucku na 100 FM. Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje, jsou tu zprávy. Jak se cítíme v Olomouci? Město spustilo nový web s pocitovými mapami. Na něm můžeme vidět, jak lidé vnímají místa ve městě, kde se cítí v bezpečí, kde jim něco chybí, co se jim tam líbí nebo nelíbí. A výsledky pomohou při plánování budoucího rozvoje města. A samozřejmě do něj můžeme přidat své zkušenosti.
3: Princip pocitových mapování je jednoduchý. Uživatel v mapě označí místo a přiřadí mu konkrétní pocit nebo zkušenost. Může jít například o oblíbené lokality, nebezpečná místa, problematickou dopravu, chybějící zeleň nebo oblasti s potenciálem pro zlepšení. Výsledkem je soubor dat, který doplňuje klasické statistiky o zkušenostech samotných obyvatel. A právě tyto výsledky portál prezentuje.
2: Vysvětluje mluvčí Olomouce Jan Horejš. Odkaz na pocitovou mapu Olomouce najdeme na webu olomouc.eu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Obří archeologický depozitář vznikl v Olomouci. Národní památkový ústav otevřel v Hodolanech jeden z největších a nejmodernějších archeologických depozitářů v Česku. Budova za 60 milionů korun pojme asi 17 tisíc beden artefaktů a poskytne zázemí pro jejich výzkum. Přiblížila se stavba budoucí přehrady Nové Heřminovy v Jeseníkách. Ministerstvo životního prostředí už vydalo všechna stanoviska k životnímu prostředí potřebná pro stavbu. Zahájení stavby tohoto vodního díla mezi Bruntálem a Krnovem je naplánované na podzim roku 2027.
0: Sport.
2: Fotbalisté Sigmy Olomouc odstartovali přípravu na novou sezónu. Na dnešek mají v kalendáři úvodní trénink pod vedením kouče Pavla Hapala a první přípravný zápas budou Hanáci hrát 27. června se slovenským Ružomberkem.
4: Tak co, jak jste se na dnešek vyspali? Ptáme se proto, že máme za sebou tropickou noc. To znamená, že na mnoha místech teplota neklesla pod 20 stupňů. Taky víme, jak bude. V podstatě do pátku přes den čekáme vedro až dusno. 28 až 32 stupňů, což jsou stále tropické hodnoty. Na Moravě to dnes a zítra mohou ojediněle rozčísnout i nějaké ty přehánky anebo bouřky, ale jinak se počítá hlavně se sluníčkem.
0: Doprava.
4: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na Horním Lánu na ulici Kavkova. Drobnou nehodu na dálnici D35 Olomouc Mohelnice, jak jestli jste na Unčovice, je to ťukanec dvou osobáků a pozor, větší bouračka na D1 na trase Říkovice Vyškov. Je to před tím exitem Kojetín. Máme tu odkloněnou dopravu na 258. kilometru směr Bezměrov a nájezd zpátky na 253. kilometru. Takže musíme po objízdné trase, protože teď se to na D1 řeší. Nákladák na boku, dvě dodávky ve svodidlech a na místě záchranáři. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
5: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 22. červen se Skyrokem. Dnes v roce 1934 se začíná historie jednoho z nejpopulárnějších a nejroztomilejších vozů dějin automobilismu.
2: 22. června 1934 dostala Stuttgartská konstrukční kancelář Ferdinanda Porsche objednávku od Říšského sdružení automobilového průmyslu na vývoj lidového vozu. Světlo světa spatřil malý vůz, pro něj se později vžilo označení Brouk.
1: Po plechovém miláčkovi na kolech si připomeneme jednoho hudebního. 22. června 1846 si Adolf Sax patentuje saxofon. Nástroj dominuje především v popu a jazzu, tak teď vzpomínku na pořádný nářez. 22. června 1999 vychází druhé album amerických nu metalových Limp Bizkit Significant Other. Deska dobývá vrchol zámořského prodejního žebříčku Billboard 200 a za první týden si ho z obchodu odnáší více k 640 tisíc posluchačů. Poslední perličkou z dějin potěším filmové labužníky. 22. června 1949 přichází na svět herečka Meryl Streepová. Z jejich filmových ocenění si připomeneme 8 zlatých globů, 2 ceny Emmy a především 3 Oscary. Zítra opět lovíme v dějinách, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
4: To ono je to pravda.
5: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. 1000 výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
10: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
11: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
12: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevo třísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
13: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
14: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
15: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
16: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
17: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
18: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
19: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: Posloucháte Skyrock USA, Kanada, Mexiko a ten nejlepší světový fotbal, co má pořádné grády. Na tohle horké sportovní léto sice nepotřebuješ letenku, ale ty největší rockové pecky a nejčerstvější zprávy za oceánských stadionů ti budeme servírovat každý den přímo do uší. Zákulisí, emoce i tvrdé střety, to všechno máme z první ruky. Tady je náš fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Počkejte na mě!
3: Možná se přesně takhle dneska ráno dobíhali autobus do práce a po krátkém sprintu nemohli popadnout dech. Známe to. No, fotbalisté na mistrovství světa to mají trochu náročnější. Podle sportovních statistik naběhá průměrný hráč během utkání kolem 11 kilometrů, zvládne desítky sprintů ve vysoké intenzitě a za 90 minut spálí přibližně 1000 kalorií. To jsou zhruba 2 tabulky čokolády nebo pořádně vydatný oběd. Takže pokud jsme dneska ráno doběhli autobus, tramvaj nebo vlak, ano, můžeme na sebe být pyšní, ale na světový šampionát by nás trenér ještě asi pořád neposlal. Naši fotbalisté budou za postupem ze skupiny sprintovat už ve čtvrtek o 3 hodin ráno našeho času proti Mexiku. Držíme palce.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Informace od nás rovnou k vám. Jsou tu zprávy. Sledujeme dopady havárie vodovodu, k níž došlo v Olomouci v noci z neděle na pondělí. Nejspíš kvůli současným vysokým teplotám prasklo potrubí u magistrátu na Hinajsově ulici, píše ČTK. Následovaly ještě další dvě havárky v okolí. V několika ulicích tu tak neteče pitná voda a zásobování je tu pomocí cisteren. Oprava potrvá až 2 dny.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Rozsudek v kauze FAU. Krajský soud v Olomouci zprostil obžaloby 13 lidí a firmy FAU a Verami v kauze údajného 250 milionového krácení daní při obchodech s palivy. Obžalovaní vinu po celou dobu 4 roky trvajícího procesu popírali. Podle obžaloby firmy využívaly řetězové obchody, aby se vyhnuli placení daní. Soudce Eduard Ondrášek uvedl, že se daňový únik sice stal, ale nepodařilo se prokázat, že jej spáchali právě obžalovaní. Více než polovina sportovních klubů v Česku bojuje s nedostatkem peněz na svou činnost. Ukázal to průzkum České unie sportu, do kterého se zapojilo přes 2300 sportovních spolků. Česká unie sportu tak volá ke zvýšení finančních prostředků pro činnosti.
0: Sport.
1: Hvězda přerovského tenisu Linda Nosková pronikla do elitní desítky světového žebříčku. Podařilo se jí to díky zisku titulu na turnaji WTA v Berlíně. V top 10 světového žebříčku je poprvé v kariéře, konkrétně je nyní na 10. pozici.
2: Včera nastal letní slunovrat, to znamená, že byl nejdelší den v roce. Ano, v neděli jsme měli 16 hodin a 14 minut denního světla a od teďka se budou dny zkracovat. Víme, jak bude, na Moravě dál počítáme se sluníčkem a s trochou mraků a taky s teplotami, které jsou stále tropické, kolem 30. Takhle by to mělo být do pátku a o víkendu pak zase čekáme supertropy, kdy může být i 35 stupňů.
3: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Doprava.
2: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Lipenské nebo taky ve Chválkovicích na Selském náměstí. Taky připomínáme větší bouračku na D1, kousek od exitu Kojetín. Je tady odkloněná doprava na 258. kilometru směr Bezměrov a najezd zpátky na 253. kilometru. Ano, musíme okolo, protože na D1 se to řeší. Nákladák skončil na boku, 2 dodávky ve svodidlech, takže opatrně na D1 u exitu Kojetín. A ještě máme hlášenou odstavenou dodávku na silnici 35 na trase Moravská Třebová Linhartice. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Tak a teď už hrajem.
4: Skyrock.

0: Posloucháte pondělní Skyrock, kde pro vás máme dál ten nejlepší rockový výběr. Mimochodem víte, že dneska je vlastně Mezinárodní den bez kalhotek. Podle lifestyleových průzkumů je prý nějakých 10 až 15% lidí, kteří v létě pravidelně nenosí spodní prádlo. Možná jste taky mezi nimi. A co dalšího se dneska slaví, tak to si povíme ještě v téhleté hodině. Tak určitě zůstaňte dál na Skyrocku a bavte se.
1: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Skyrock.

0: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
1: Flor Center Holice
2: vás zve do kavárny a motýlária.
3: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
2: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
3: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
1: Ve Flor Centru Holice.
4: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
5: Jahody, jahody.
6: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
13: Vše, co potřebuji, je za cenu, kterou chci. Ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Rádio Haná, Skyrock. Skyrock.
0: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme pondělí 22. června a svátek slaví každá Pavla. Tohle latinské jméno znamená malá nebo nepatrná, ale dnešní Pavli si zaslouží velkou pozornost. Narozeniny slaví režisérka Helena Třeštíková, která už desítky let natáčí slavné časozběrné dokumenty. Přípitek si dává také brněnský rodák a hokejový mistr světa z roku 24 Lukáš Dostál. Slaví také zpěvačka Cyndi Lauper a hollywoodská hvězda Meryl Streep, která znovu září ve filmu Ďábel nosí Pradu 2. A pozor, na dnešek připadá i Mezinárodní den bez kalhotek. S touto informací naložte, jak potřebujete. Krásné pondělí, 22. červen.
0: Poledne na Skyrocku.

0: Excuse me.
1: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Začínají zprávy. Při procházce smetanovými sady v Olomouci můžeme opět zahlédnout nohy trčící z místního jezírka. Jde o dílo Nohy z vody předního českého sochaře Kurta Gebauera. Socha zachycuje skotačení dětí ve vodě. Nová zahrádkářská osada vzniká v Bruntále. Město ji buduje u Bukového potoka. Dělníci už dokončili přístupovou cestu k osadě a ještě vybudují oplocení a přípojky. Areál s 80 zahrádkami má být připravený příští rok. Téměř opravené jsou obce na Hodonínsku a Břeclavsku, kterými se před 5 lety prohnalo ničivé tornádo. Mikulčicím zbývá opravit školu, Hodonín obnovuje bažantnici a Lužice.
2: Část dědiny, která byla snažena, tak nové chodníky, nové cyklostezky, nebo dneska jsou to smíšené chodníky, jsou ty dominové, samozřejmě nové fasády, nové oplocení. Co chybí, co je jako markantní tady v tom území, je ta zeleň. Když potom přijedete sem, tak tady už vidíte všude, když budete z okna, vidíte strom. Tam stromy nejsou. Jo, ty stromy tam to bude chvilku trvat samozřejmě, takže tam to je taková, jako teď jsou zasazené, tak mají 3-4 roky, ale ty stromy tam chybí, takže to tam se bude chvilku čekat.
1: Přiblížil pro ČTK starosta Lužic Tomáš Klásek. Děti z energeťáky. Každý týden pije energetické nápoje pětina dětí v České republice ve věku 11 až 15 let. Mají pak potíže s pozorností a navíc nápoje nesou zdravotní rizika. Odborníci i zástupci škol nově vyzvali k zákazu prodeje energetických nápojů dětem do 15 let. Uvidíme, jak se téma vyvine. Sport. Velký úspěch šternberského závodníka na horském kole Filipa Wiedermana. Biker v uplynulých dnech zvládl jeden z nejtěžších maratonů na horském kole na světě. Na Hero Südtirol v italských Dolomitech dojel trasu 60 km s více jak 3-kilometrovým převýšením na druhém místě. Gratulujeme.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí.
4: Kdyby vám náhodou bylo vedro, tak tady máme tip na osvěžující výlet. Antarktida hlásí teď na začátku týdne zhruba minus 50 stupňů. Víme, jak bude. Tady u nás na Moravě dál teploty letní až tropické, nejčastěji 27 až 30, dneska i zítra. Od středy už to zase tu třicítku překročí a výhledově během prvního prázdninového víkendu místy naměříme i 35 stupňů. Tak co, jedeme na tu Antarktidu. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že drobná nehoda se dořešuje v Olomouci u OC Hana na Kavkově. Jinak policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci Holici na Hamerské ulici, taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova a nebo na dálnici D35 Olomouc Mohelnice na exitu Loštice. A připomínáme komplikace na D1, když se jede od Kroměříže na Kojetín. Dálnice je tady stále dočasně uzavřená, protože tu máme po ranní nehodě převrácený kamion. Odklon tady řídí policie, tak hlavně šťastnou cestu.
0: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
5: Tak a teď už hrajem.

0: Na Skyroku pro vás máme všechno. Je to ten nejlepší rokový výběr a každý den taky zajímavý hosté. A protože je pondělí, bude tady náš rádiový astrolog tradičně s předpovědí na celý týden. Ještě v téhleté hodině, tak určitě poslouchejte dál a užívejte si ten nejlepší melodický rok, protože tohle je Skyrok.
1: Skyrok. Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
6: Skyrock.

0: Rádio Hana, Skyrock.
1: Skyrock.
2: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
3: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
2: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Co vidíte, když se podíváte na nebe? Možná mraky, slunce, někdy letící letadlo, čáry a co vidí astrologové? To je pravidelný pondělní dotaz na našeho rádiového dvorního astrologa Antonína Bauriše. Ahoj.
2: Lukáši, budu zdrav, zdravím tebe i posluchače.
1: Jak to vidíš tento týden?
2: Astrologové, opět vidíme to dobré, co je jinak zrakům veřejnosti skryto. Kdybych oznamoval, že svět se obrací k lepšímu, tak ono to nebude vidět. Výsledky v dohledné době. Ale vevnitř nebo pod povrchem ono se to... Je to jako s pohádkami. Pohádky také končí dobře a mnoho lidských příběhů dopadá dobře. A v tomto týdnu ono se to skládá, peče, jak to kdo nazvem. Podstatnou součástkou je tam mezilidská a vztahová solidnost, loajalita, případně věrnost. To, že ten druhý člověk s námi počítá a my s druhým člověkem počítáme také, protože se vzájemně vlastně potřebujeme a nesmíme udělat chybu, ani jedna strana.
1: Chybu jsme neudělali, když jsme zapnuli toto rádio. Nejlepší příprava na celý týden a náš pravidelný pondělní host, astrolog Tonda Bauriš, právě domluvil. Děkujeme za nastínění budoucích dní.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Celá republika závidí Severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
5: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
6: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
5: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
6: To ono je to pravda.
7: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
11: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
12: Banana, papaj, papaj.
11: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
12: Bella.
11: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
12: Banana.
11: Více na olympiaolomouc.cz.
13: Skyrock.
0: Skyrock.

0: vaše odpolední rocková jednička?
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně.
2: To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Zvyšuje se bezpečnost pro chodce v Olomouci Droždíně. V ulici U Cihelny vzniká nový přechod, chodníky a osvětlení. Hotovo má být v půlce července. Dopravní provoz je tu během stavby řízený kyvadlově semafory.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novotou září průmyslovka v Hranicích. Má za sebou modernizaci za bezmála 120 milionů korun. Hejtmanství Olomouckého kraje informuje, že střední průmyslová škola Hranice má nové zateplení, vzduchotechniku, kotelny a bezbariérové úpravy. Práce skončily v uplynulých týdnech. Řidiči v Kroměříži, na konci června tu začne velká oprava vytížené obvodové ulice. Silnice je tu ve špatném stavu. Do pořádku se dá letos skoro půlkilometrový úsek. Hotovo má být v srpnu.
4: Obvodová ulice je taková druhá nejdůležitější trasa, která vede přes město, když se chcete vyhnout té hlavní trase, která vede čistě středem města. Je to takový bypass Kroměříže. Ulice se nespravovala léta, takže je opravdu ve stavu, že pokud bychom to nespravili teď, tak by musela nastoupit generální oprava.
3: Vysvětluje místostarosta Kroměříže Karel Holík. Před srdečními nemocemi varují lékaři. Se srdečním selháním se v Česku potýká už zhruba 400 tisíc lidí. Podle lékařů bude kvůli stárnutí populace pacientů stále přibývat. Prvním signálem selhání bývá dušnost.
0: Sport.
3: Třetí zápas čeká na mistrovství světa v hokejbale v Ostravě české reprezentace mužů a žen. Oba týmy mají zatím na kontě dvě výhry. Uvidíme, jak se jim zadaří dnes. Hrají proti Švýcarsku. Muži v 17.30 a ženy v 19.45. Výsledky vám přineseme.
5: Tak co, jak jste se na dnešek vyspali? Ptáme se proto, že máme za sebou tropickou noc. To znamená, že na mnoha místech teplota neklesla pod 20 stupňů. Taky víme, jak bude. V podstatě do pátku přes den čekáme vedro až dusno. 28 až 32 stupňů, což jsou stále tropické hodnoty. Na Moravě to dnes a zítra mohou ojediněle prostřísnout i nějaké ty přehánky anebo bouřky, ale jinak se počítá hlavně se sluníčkem.
6: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Doprava.
5: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Hned několik policejních hlídek hlásíte v Olomouci, například na Brněnské, na Velkomoravské, taky na ulici Švajcerova nebo v ulici na Hamerské. Hlídky máme i ve Velké Bystřici na ulici ČSA a 8. května anebo na dálnici D35 Olomouc-Mohelnice. Jedna kontrola na exitu Unčovice a ta další na sjezdu Loštice. Tak hlavně šťastnou cestu a ať je to bez nehod a bez pokut.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Máme hodně společného, máme rádi rock a proto každý den zapneme rádio a naladíme Skyrock. Jasně, tady pro vás vždycky máme ten nejlepší rockový výběr. Ať jste kdekoliv, na Olomoucku, na Šumpersku, na Prostějovsku, anebo třeba na Valašsku. Tak si to dál užívejte na našich rockových vlnách, tady u nás na Skyrocku.
1: Skyrock. Na Kroměřížsku na 99,9 FM.

0: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
1: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
2: A zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei WatchFit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
6: Objednej a už to letí.
7: Luskni.cz.
8: Pozor, velká slevová akce vtedy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
10: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
11: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
12: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
13: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
14: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
15: Skyrock.
16: Привет.
17: Понятно. Let's get them hot. You ready?
18: Let's go, boy.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Jak od nás víte, tento týden se v Olomouci ve fakultní nemocnici koná akce Onkologie ožije. Je to série koncertů pro pacienty i pro zdravotníky z onkologické kliniky. Odkaz na program stále najdeme na olomouc.cz. Dvojitá oslava se chystá v Rakové u Konice. Už tuto sobotu slaví obec i zdejší hasiči. Další podrobnosti pro nás má report.cz. A zdravíme také do Přerova. Pokud tady chcete ovlivnit podobu veřejného prostoru, tak svůj nápad můžete přihlásit do participativního rozpočtu. Jak píše Přerovský rej.cz, čas máme do konce června. Tak se mrkněte a dál se s námi bavte co nejlépe.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Skyrock.
0: Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
2: Skyrock.

0: vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje, jsou tu zprávy. Jak se cítíme v Olomouci? Město spustilo nový web s pocitovými mapami. Na něm můžeme vidět, jak lidé vnímají místa ve městě, kde se cítí v bezpečí, kde jim něco chybí, co se jim tam líbí nebo nelíbí. A výsledky pomohou při plánování budoucího rozvoje města. A samozřejmě do něj můžeme přidat své zkušenosti.
3: Princip pocitových mapování je jednoduchý. Uživatel v mapě označí místo a přiřadí mu konkrétní pocit nebo zkušenost. Může jít například o oblíbené lokality, nebezpečná místa, problematickou dopravu, chybějící zeleň nebo oblasti s potenciálem pro zlepšení. Výsledkem je soubor dat, který doplňuje klasické statistiky o zkušenostech samotných obyvatel. A právě tyto výsledky portál prezentuje.
2: Vysvětluje mluvčí Olomouce Jan Horejš. Odkaz na pocitovou mapu Olomouce najdeme na webu olomouc.eu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Obří archeologický depozitář vznikl v Olomouci. Národní památkový ústav otevřel v Hodolanech jeden z největších a nejmodernějších archeologických depozitářů v Česku. Budova za 60 milionů korun pojme asi 17 tisíc beden artefaktů a poskytne zázemí pro jejich výzkum. Přiblížila se stavba budoucí přehrady Nové Heřminovy v Jeseníkách. Ministerstvo životního prostředí už vydalo všechna stanoviska k životnímu prostředí potřebná pro stavbu. Zahájení stavby tohoto vodního díla mezi Bruntálem a Krnovem je naplánované na podzim roku 2027.
0: Sport.
2: Fotbalisté Sigmy Olomouc odstartovali přípravu na novou sezónu. Na dnešek mají v kalendáři úvodní trénink pod vedením kouče Pavla Hapala a první přípravný zápas budou Hanáci hrát 27. června se slovenským Ružomberkem.
4: Včera nastal letní slunovrat, to znamená, že byl nejdelší den v roce. Ano, v neděli jsme měli 16 hodin a 14 minut denního světla. A od teďka se budou dny zkracovat. Víme, jak bude, na Moravě dál počítáme se sluníčkem a strochou mraků a taky s teplotami, které jsou stále tropické, kolem 30. Takhle by to mělo být do pátku. A o víkendu pak zase čekáme supertropy, kdy může být i 35 stupňů.
0: Doprava.
4: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Brněnské a taky na ulici Volkerova. Hlídka je i ve Velké Bystřici na 8. května nebo na dálnici D35 Olomouc-Lipník u Velkého újezdu. A pozor, auto nám blaflo v Šumperku na Jesenické. Je to u té benzinky, takže momentálně to tady hasíme. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
5: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Tak a teď už hrajem.

0: jste ready? Tak určitě. Tohle je Skyrock, tady vám přejeme, ať je vždycky všechno v topu a ať si můžem spolu v klidu vychutnávat dál ten nejlepší rockový výběr.
1: Skyrock. Na Šumpersku na 100 FM.

0: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
5: Jahody, jahody.
6: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
7: Florcenter Holice
8: vás zve do kavárny a motýlária.
9: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
8: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
9: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
7: Ve Florcentru Holice.
10: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
11: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
12: Banana, papaj, papaj.
11: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
12: Bello.
11: A navíc, celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a Monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
12: Banana.
11: Více na olympii.cz.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: Ahoj, hezké pondělí, naše milovaná rádiová rodino, děkujeme, že posloucháte. Máme pro vás pozvánky do kina, na hradní nádvoří, také do kempu, anebo na jeden milý palouček. Více právě teď. Olomoucké kino Metropol má dnes na programu Srdcovku. Je to vtipný a dojemný hudební film. Srdcovka nás chytne za srdce v Metropolu dnes od 20 hodin. V Zábřehu máme tento týden další Hvězdy na hradě. Dneska je to divadlo, úspěšná a svižná francouzská komedie Jméno. A ve čtvrtek 25. června na hradní nádvoří do Zábřeha dorazí oblíbená brněnská kapela Morčata na útěku. V pátek nás na Prostějovsku čeká velkolepé zahájení sezóny. Na Plumlově v kempu Žralok bude prázdninový otvírák. Zahrají tady Koblížci, Vojta Kotek, doprovodí vás celým programem naše Martina Kvítko. A pište si i do diáře, že kapela Čechomor míří do Olomouce. Těší se na vás v rámci letního open air odpoledne na paloučku u olomouckého SK Čechomoři tuto sobotu 27. června. Budete s námi u toho?
1: Je to gól!
2: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
2: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.
5: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
2: Špína na autě? Jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony. Bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek. Čistá jízda za vítězstvím.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
9: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce. Praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
10: Mé chuti lahodí jen skrbeňské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Necky.

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
2: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Skyrock.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Začínají zprávy. Při procházce smetanovými sady v Olomouci můžeme opět zahlédnout nohy trčící z místního jezírka. Jde o dílo Nohy z vody předního českého sochaře Kurta Gebauera. Socha zachycuje skotačení dětí ve vodě. Nová zahrádkářská osada vzniká v Bruntále. Město ji buduje u Bukového potoka. Dělníci už dokončili přístupovou cestu k osadě a ještě vybudují oplocení a přípojky. Areál s 80 zahrádkami má být připravený příští rok. Téměř opravené jsou obce na Hodonínsku a Břeclavsku, kterými se před 5 lety prohnalo ničivé tornádo. Mikulčicím zbývá opravit školu, Hodonín obnovuje bažantnici a Lužice.
3: Část dědiny, která byla zasažena, tak nové chodníky, nové cyklostezky, nebo dneska jsou to smíšené chodníky, jsou ty dominové, samozřejmě nové fasády, nové oplocení. Co chybí, co je jako markantní tady v tom území, je ta zeleň. Takže potom přijedete sem, tak tady už vidíte všude, když budete z okna, vidíte strom. Tam ty stromy nejsou. Jo, tam ty stromy, tam to bude chvilku trvat samozřejmě, takže tam to je taková, jako teď jsou zasazené, tak mají 3-4 roky, ale ty stromy tam chybí, takže to tam se bude chvilku čekat.
2: Přiblížil pro ČTK starosta Lužic Tomáš Klásek. Děti s energeťáky. Každý týden pije energetické nápoje pětina dětí v České republice ve věku 11 až 15 let. Mají pak potíže s pozorností a navíc nápoje nesou zdravotní rizika. Odborníci i zástupci škol nově vyzvali k zákazu prodeje energetických nápojů dětem do 15 let. Uvidíme, jak se téma vyvine.
1: Sport.
2: Velký úspěch šternberského závodníka na horském kole Filipa Wiedermana. Biker v uplynulých dnech zvládl jeden z nejtěžších maratonů na horském kole na světě. Na Hero Südtirol v italských Dolomitech dojel trasu 60 kilometrů s více jak 3-kilometrovým převýšením na druhém místě. Gratulujeme.
0: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde v regionu očekáváme polojasno až oblačno. Místy nám mohou přijít přehánky nebo dokonce i bouřky. Ty mohou být doprovázeny přívalovými srážkami a pořádným fučením větru. Vyloučené nejsou ani kroupy. Přibližně k 5. hodině odpoledne naměříme teploty kolem 28 stupňů, pak už by se nám postupně k večeru mohlo začít pomalinku ochlazovat. V noci čekáme hlavně jasno až polojasno. Sem tam jen mohou doznít nějaké přehánky. Otevřte si okna, rtuť teploměru klesne až k 15 stupňům.
5: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
1: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že na D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Kojetín je odkloněná doprava po objízdné trase. Odkloníme se na 258. kilometru směrem na Bezměrov a nájezd zpět bude na 253. kilometru. Na překážku na silnici si dáme pozor na D46 na trase Olomouc-Prostějov, kousek před exitem na Hněvotín. Dva osobáky nám pak bouraly taky ve Valmezu v ulici Nádražní. Na místě je policie. Bezpečnou cestu, to vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Tak a teď už hrajeme.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
4: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
9: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
10: Máme pro vás všechno nejlepší.
11: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
12: Největší hity 80. a 90. let.
11: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
12: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.
3: Now when you climb into your bed tonight,

0: co má pořádné grády. Na tohle horké sportovní léto sice nepotřebuješ letenku, ale ty největší rokové pecky a nejčerstvější zprávy za oceánských stadionů ti budeme servírovat každý den přímo do uší. Zákulisí, emoce i tvrdé střety, to všechno máme z první ruky. Tady je náš fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Počkejte na mě!
3: Možná se přesně takhle dneska ráno dobíhali autobus do práce a po krátkém sprintu nemohli popadnout dech. Známe to. No, fotbalisté na mistrovství světa to mají trochu náročnější. Podle sportovních statistik naběhá průměrný hráč během utkání kolem 11 kilometrů, zvládne desítky sprintů ve vysoké intenzitě a za 90 minut spálí přibližně 1000 kalorií. To jsou zhruba dvě tabulky čokolády nebo pořádně vydatný oběd. Takže pokud jsme dneska ráno doběhli autobus, tramvaj nebo vlak, ano, můžeme na sebe být pyšní, ale na světový šampionát by nás trenér ještě asi pořád neposlal. Naši fotbalisté budou za postupem ze skupiny sprintovat už ve čtvrtek od 3 hodin ráno našeho času proti Mexiku. Držíme palce.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
1: Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Zvyšuje se bezpečnost pro chodce v Olomouci Droždíně. V ulici U Cihelny vzniká nový přechod, chodníky a osvětlení. Hotovo má být v půlce července. Dopravní provoz je tu během stavby řízený kyvadlově semafory.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Na pomezí Olomoucka a Přerovská nová pískovna nakonec nevyroste. Zastupitelé Olomouckého kraje totiž smetli ze stolu plány těžařů, protože navrhovaná těžba štěrkopísku jde ostře proti pravidlům ochrany tamního nerostného bohatství. Obyvatelé dotčených obcí Věrovany a Citov si tak mohou definitivně oddychnout.
1: Řidiči v Kroměříži na konci června tu začne velká oprava vytížené obvodové ulice. Silnice je tu ve špatném stavu. Do pořádku se dá letos skoro půlkilometrový úsek. Hotovo má být v srpnu.
3: Obvodová ulice je taková druhá nejdůležitější trasa, která vede přes město, když se chcete vyhnout té hlavní trase, která vede čistě středem města. Je to takový bypass Kroměříže. Ulice se nespravovala léta, takže je opravdu ve stavu, že pokud bychom to nespravili teď, tak by musela nastoupit generální oprava.
1: Vysvětluje místostarosta Kroměříže Karel Holík. Před srdečními nemocemi varují lékaři. Se srdečním selháním se v Česku potýká už zhruba 400 tisíc lidí. Podle lékařů bude kvůli stárnutí populace pacientů stále přibývat. Prvním signálem selhání bývá dušnost.
0: Sport.
1: Třetí zápas čeká na mistrovství světa v hokejbale v Ostravě české reprezentace mužů a žen. Oba týmy mají zatím na kontě dvě výhry. Uvidíme, jak se jim zadaří dnes. Hrají proti Švýcarsku. Muži v 17.30 a ženy v 19.45. Výsledky vám přineseme.
4: Víme, jak bude. Teploty by nám teď už s postupujícím podvečerem měly začít pomalu klesat. Slunce nám dneska zapadne ve 21 hodin a 2 minuty. Během noci bychom se měli dostat na 12 až 16 stupňů. Zítra nás pak ale zase čekají letní teploty, denní maxima vystoupají k 25 až 30 stupňům. Očekáváme skoro jasno až polojasno. Ve středu čekáme opět malinko teplej.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu máme v Olomouci, v ulici Okružní. Srazila se tu dvě osobní auta, mohlo by docházet k úniku pohonných hmot. Tak projíždíme opatrně. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D35 mezi exity Unčovice a Křelov, v Bruntále v ulici Jesenická a taky na D1 na exitu Kroměříž Západ. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
0: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Tak a teď už hrajem.

0: Máme dál ten nejlepší rokový výběr. Mimochodem víte, že dneska je vlastně Mezinárodní den bez kalhotek. Podle lifestyleových průzkumů je prý nějakých 10 až 15% lidí, kteří v létě pravidelně nenosí spodní prádlo. Možná jste taky mezi nimi. A co dalšího se dneska slaví, tak to si povíme ještě v téhleté hodině. Tak určitě zůstaňte dál na Skyroku a bavte se.
1: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
1: Jahody, jahody.
2: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
3: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
4: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
5: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
6: Florcenter Holice
7: vás zve do kavárny a motýlária.
8: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
7: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
8: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
6: Ve Florcentru Holice.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: No konečně, hejte, k vám se taky dovolat.
9: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
10: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
9: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
10: To ono je to pravda.
11: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
12: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
13: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
14: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
15: Rádio Hana Skyrock.
16: Skyrock.
17: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
18: Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou.
17: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
18: Zprávy na Skyroku hned po celé.
17: Tak nás laďte dál.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme pondělí 22. června a svátek slaví každá Pavla. Tohle latinské jméno znamená malá nebo nepatrná, ale dnešní Pavli si zaslouží velkou pozornost. Narozeniny slaví režisérka Helena Třeštíková, která už desítky let natáčí slavné časozběrné dokumenty. Přípitek si dává také brněnský rodák a hokejový mistr světa z roku 24 Lukáš Dostál. Slaví také zpěvačka Cyndi Lauper a hollywoodská hvězda Meryl Streep, která znovu září ve filmu Ďábel nosí Pradu 2. A pozor, na dnešek připadá i Mezinárodní den bez kalhotek. S touto informací naložte, jak potřebujete. Krásné pondělí, 22. června.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
6: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
0: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
8: Mé chuti lahodí jen skrbeňské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
9: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
12: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
13: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
14: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
15: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
16: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
0: Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Informace od nás rovnou k vám. Jsou tu zprávy. Sledujeme dopady havárie vodovodu, k níž došlo v Olomouci v noci z neděle na pondělí. Nejspíš kvůli současným vysokým teplotám prasklo potrubí u magistrátu na Hinajsově ulici, píše ČTK. Následovaly ještě další dvě havárky v okolí. V několika ulicích tu tak neteče pitná voda a zásobování je tu pomocí cisteren. Oprava potrvá až 2 dny.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Rozsudek v kauze FAU. Krajský soud v Olomouci zprostil obžaloby 13 lidí a firmy FAU a Verami v kauze údajného 250 milionového krácení daní při obchodech s palivy. Obžalovaní vinu po celou dobu 4 roky trvajícího procesu popírali. Podle obžaloby firmy využívaly řetězové obchody, aby se vyhnuli placení daní. Soudce Eduard Ondrášek uvedl, že se daňový únik sice stal, ale nepodařilo se prokázat, že jej spáchali právě obžalovaní. Vláda projednala novou úpravu, která výrazně omezí přístup k evidenci skutečných majitelů firem v Česku. Nově do ní budou moci nahlížet jen ti lidé, kteří ministerstvu spravedlnosti spolehlivě prokážou svůj oprávněný zájem.
0: Sport.
1: Česká tenistka Linda Nosková zažila v Berlíně naprosto snový turnaj. Pouhý jeden den po triumfu ve dvouhře dokázala ovládnout také 4 hru a slaví tak úžasný dvojitý úspěch. Po boku své ruské parťačky vybojovala vůbec první deblovou trofej ve své kariéře a potvrdila fantastickou formu.
2: Víme, jak bude. Před námi je převážně jasná až polojasná noc. Pokud se chceme trochu schladit, otevřeme si na spaní okna. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni. Zítra už se opět těšíme na modré azuro, jen přechodně nám přibudou nějaké mraky. Rtuť teploměru vystoupá nejvýše ke 26 až 30 stupňům, vítr bude foukat jenom slabý. Biozátěž bude zítra na 2. stupni, tak na sebe buďte opatrní.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci projíždíme stále opatrně kolem bouračky na křižovatce silnic Hněvotínská a Okružní. Nehoda komplikuje dopravu taky na D48 na trase Bělotín-Frýdek-Místek za exitem Bělotín-Východ. Na místě je policie. Policijní hlídky na nás číhají na D1 na exitu Kroměříž-Západ, taky na výjezdech na Přerov a na Lipník-Trnávka. Tohle bylo naše dopravní info, teď už zase pořádná muzika.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 22. červen se Skyrokem. Dnes v roce 1934 se začíná historie jednoho z nejpopulárnějších a nejroztomilejších vozů dějin automobilismu.
2: 22. června 1934 dostala Stuttgartská konstrukční kancelář Ferdinanda Porsche objednávku od Říšského sdružení automobilového průmyslu na vývoj lidového vozu. Světlo světa spatřil malý vůz, pro něj se později vžilo označení Brouk.
1: Po plechovém miláčkovi na kolech si připomeneme jednoho hudebního. 22. června 1846 si Adolf Sax patentuje saxofon. Nástroj dominuje především v popu a jazzu, tak teď vzpomínku na pořádný nářez. 22. června 1999 vychází druhé album amerických nu metalových Limp Bizkit Significant Other. Deska dobývá vrchol zámořského prodejního žebříčku Billboard 200 a za první týden si ho z obchodu odnáší více k 640 tisíc posluchačů. Poslední perličkou z dějin potěším filmové labužníky. 22. června 1949 přichází na svět herečka Meryl Streepová. Z jejich filmových ocenění si připomeneme 8 zlatých globů, 2 ceny Emmy a především 3 Oscary. Zítra opět lovíme v dějinách, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: pokud ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
7: Banana, papaj, papaj.
6: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
7: Bella.
6: A navíc, celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
7: Banana.
6: Více na Olympii.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Co vidíte, když se podíváte na nebe? Možná mraky, slunce, někdy letící letadlo, čáry a co vidí astrologové? To je pravidelný pondělní dotaz na našeho rádiového dvorního astrologa Antonína Bauriše. Ahoj.
2: Lukáši, budu zdrát, zdravím tebe i posluchače.
1: Jak to vidíš tento týden?
2: Astrologové, opět vidíme to dobré, co je jinak zrakům veřejnosti skryto. Kdybych oznamoval, že svět se obrací k lepšímu, tak ono to nebude vidět. Výsledky v dohledné době. Ale vevnitř nebo pod povrchem ono se to... Je to jako s pohádkami. Pohádky také končí dobře a mnoho lidských příběhů dopadá dobře. A v tomto týdnu ono se to skládá, peče, jak to kdo nazvem. Podstatnou součástkou je tam mezilidská a vztahová solidnost, loajalita, případně věrnost. To, že ten druhý člověk s námi počítá a my s druhým člověkem počítáme také, protože se vzájemně vlastně potřebujeme a nesmíme udělat chybu, ani jedna strana.
1: Chybu jsme neudělali, když jsme zapnuli toto rádio. Nejlepší příprava na celý týden a náš pravidelný pondělní host, astrolog Tonda Bauriš, právě domluvil. Děkujeme za nastínění budoucích dní.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
7: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
8: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
9: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
10: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
11: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
12: Pozor, velká slevová akce vtedy.
13: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
0: Skyrock. S úsměvem vylepšujeme další den.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Informace od nás rovnou k vám. Jsou tu zprávy. Sledujeme dopady havárie vodovodu, k níž došlo v Olomouci v noci z neděle na pondělí. Nejspíš kvůli současným vysokým teplotám prasklo potrubí u magistrátu na Hinajsově ulici, píše ČTK. Následovaly ještě další dvě havárky v okolí. V několika ulicích tu tak neteče pitná voda a zásobování je tu pomocí cisteren. Oprava potrvá až 2 dny.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Rozsudek v kauze FAU. Krajský soud v Olomouci zprostil obžaloby 13 lidí a firmy FAU a Verami v kauze údajného 250 milionového krácení daní při obchodech s palivy. Obžalovaní vinu po celou dobu 4 roky trvajícího procesu popírali. Podle obžaloby firmy využívaly řetězové obchody, aby se vyhnuli placení daní. Soudce Eduard Ondrášek uvedl, že se daňový únik sice stal, ale nepodařilo se prokázat, že jej spáchali právě obžalovaní. Vláda projednala novou úpravu, která výrazně omezí přístup k evidenci skutečných majitelů firem v Česku. Nově do ní budou moci nahlížet jen ti lidé, kteří ministerstvu spravedlnosti spolehlivě prokážou svůj oprávněný zájem.
0: Sport.
1: Česká tenistka Linda Nosková zažila v Berlíně naprosto snový turnaj. Pouhý jeden den po triumfu ve dvouhře dokázala ovládnout také 4 hru a slaví tak úžasný dvojitý úspěch. Po boku své ruské parťačky vybojovala vůbec první deblovou trofej ve své kariéře a potvrdila fantastickou formu.
2: Víme, jak bude. Před námi je převážně jasná až polojasná noc. Pokud se chceme trochu schladit, otevřeme.

0: nám přibudou nějaké mraky. Rtuť teploměru vystoupá nejvýše ke 26 až 30 stupňům, vítr bude foukat jenom slabý. Biozátěž bude zítra na druhém stupni, tak na sebe buďte opatrní. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci projíždíme stále opatrně kolem bouračky na křižovatce silnic Hněvotínská a Okružní. Nehoda komplikuje dopravu taky na D48 na trase Bělotín-Frýdek-Místek za exitem Bělotín-Východ. Na místě je policie. Policijní hlídky na nás číhají na D1 na exitu Kroměříž-Západ, taky na výjezdech na Přerov a na Lipník-Trnávka. Tohle bylo naše dopravní info, teď už zase pořádná muzika.
1: Tak a teď už hrajem.

0: Rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Informace od nás rovnou k vám. Jsou tu zprávy. Sledujeme dopady havárie vodovodu, k níž došlo v Olomouci v noci z neděle na pondělí. Nejspíš kvůli současným vysokým teplotám prasklo potrubí u magistrátu na Hinajsově ulici, píše ČTK. Následovaly ještě další dvě havárky v okolí. V několika ulicích tu tak neteče pitná voda a zásobování je tu pomocí cisteren. Oprava potrvá až 2 dny.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Rozsudek v kauze FAU. Krajský soud v Olomouci zprostil obžaloby 13 lidí a firmy FAU a Verami v kauze údajného 250 milionového krácení daní při obchodech s palivy. Obžalovaní vinu po celou dobu 4 roky trvajícího procesu popírali. Podle obžaloby firmy využívaly řetězové obchody, aby se vyhnuli placení daní. Soudce Eduard Ondrášek uvedl, že se daňový únik sice stal, ale nepodařilo se prokázat, že jej spáchali právě obžalovaní.
3: Vláda projednala novou úpravu, která výrazně omezí přístup k evidenci skutečných majitelů firem v Česku. Nově do ní budou moci nahlížet jen ti lidé, kteří ministerstvu spravedlnosti spolehlivě prokážou svůj oprávněný zájem.
0: Sport.
3: Česká tenistka Linda Nosková zažila v Berlíně naprosto snový turnaj. Pouhý jeden den po triumfu ve dvouhře dokázala ovládnout také čtyřhru a slaví tak úžasný dvojitý úspěch. Po boku své ruské parťačky vybojovala vůbec první deblovou trofej ve své kariéře a potvrdila fantastickou formu.
4: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme skoro jasno až polojasno, jen sem tam nám může na oblohu připlout těch mraků trochu více. Nejvyšší

0: mezi 11. až 15. hodinou, měli bychom se raději namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž na osmičce, což znamená, že sluníčko bude mít opravdu sílu.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
2: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Jak od nás víte, tento týden se v Olomouci ve fakultní nemocnici koná akce Onkologie ožije. Je to série koncertů pro pacienty i pro zdravotníky z onkologické kliniky. Odkaz na program stále najdeme na olomouc.cz. Dvojitá oslava se chystá v Rakové u Konice. Už tuto sobotu slaví obec i zdejší hasiči. Další podrobnosti pro nás má report.cz. A zdravíme také do Přerova. Pokud tady chcete ovlivnit podobu veřejného prostoru, tak svůj nápad můžete přihlásit do participativního rozpočtu. Jak píše Přerovský rej.cz, čas máme do konce června, tak se mrkněte a dál se s námi bavte co nejlépe.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Forsberg.cz. Děláme akce. Forsberg.cz.
3: Svatby a oslavy.
2: Forsberg.cz. Děláme akce. Forsberg.cz.
3: Večírky i velké firemní eventy.
2: Forsberg.cz. Děláme akce.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
6: Rádio Hana Skyrock.
7: Rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Haná Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.

Ostravsko, Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 22. červen se Skyrokem. Dnes v roce 1934 se začíná historie jednoho z nejpopulárnějších a nejroztomilejších vozů dějin automobilismu.
2: 22. června 1934 dostala Stuttgartská konstrukční kancelář Ferdinanda Porsche objednávku od Říšského sdružení automobilového průmyslu na vývoj lidového vozu. Světlo světa spatřil malý vůz, pro něj se později vžilo označení Brouk.
1: Po plechovém miláčkovi na kolech si připomeneme jednoho hudebního. 22. června 1846 si Adolf Sax patentuje saxofon. Nástroj dominuje především v popu a jazzu, tak teď vzpomínku na pořádný nářez. 22. června 1999 vychází druhé album amerických nu metalových Limp Bizkit Significant Other. Deska dobývá vrchol zámořského prodejního žebříčku Billboard 200 a za první týden si ho z obchodu odnáší více k 640 tisíc posluchačů. Poslední perličkou z dějin potěším filmové labužníky. 22. června 1949 přichází na svět herečka Meryl Streepová. Z jejich filmových ocenění si připomeneme 8 zlatých globů, 2 ceny Emmy a především 3 Oscary. Zítra opět lovíme v dějinách, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Co vidíte, když se podíváte na nebe? Možná mraky, slunce, někdy letící letadlo, čáry a co vidí astrologové? To je pravidelný pondělní dotaz na našeho rádiového dvorního astrologa Antonína Bauriše. Ahoj.
2: Lukáši, budu zdrav, zdravím tebe i posluchače.
1: Jak to vidíš tento týden?
2: Astrologové, opět vidíme to dobré, co je jinak zrakům veřejnosti skryto. Kdybych oznamoval, že svět se obrací k lepšímu, tak ono to nebude vidět. Výsledky v dohledné době. Ale vevnitř nebo pod povrchem ono se to... Je to jako s pohádkami. Pohádky také končí dobře a mnoho lidských příběhů dopadá dobře. A v tomto týdnu ono se to skládá, peče, jak to kdo nazvem. Podstatnou součástkou je tam mezilidská a vztahová solidnost, loajalita, případně věrnost. To, že ten druhý člověk s námi počítá a my s druhým člověkem počítáme také, protože se vzájemně vlastně potřebujeme a nesmíme udělat chybu, ani jedna strana.
1: Chybu jsme neudělali, když jsme zapnuli toto rádio. Nejlepší příprava na celý týden a náš pravidelný pondělní host, astrolog Tonda Bauriš, právě domluvil. Děkujeme za nastínění budoucích dní.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: sister. This song is just for you.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 23. červen na Skyroku. Myslím, že málo koho z nás v dětství nebo dorosteneckém věku minula hromadná tělovýchovná akce Spartakiáda.
2: První celostátní Spartakiáda 1955 vrcholí.
3: První celostátní Spartakiádu pojal režim jako oslavu desetiletého výročí od osvobození Československa Rudou armádou. Cvičenci pak svůj předváděli každých pět let, s výjimkou roku 1970, kdy se strana obávala masových protestů kvůli sovětské okupaci.
1: Kalendářně máme léto, přesto si připomeneme ledové království Antarktidu.
4: Smlouva, která stanovila, že právě Antarktida smí být využívána výlučně k mírovým účelům a jako taková byla prohlášena za neutrální a demilitarizované pásmo, vstoupila v platnost 23. června roku 1961.
1: K narozeninám dnes přejeme francouzskému čarodějovi s fotbalovým míčem Zinedinu Zidanovi. Z jeho hvězdné kariéry zdobenou titulem mistra světa, mistra Evropy nebo zlatým míčem si vzpomeneme na jeho přestup z Juventusu Turín do Realu Madrid v roce 2001 za 66 milionů dolarů. Stává se tím nejdražším hráčem světa do té doby. Nakonec gratulace do alternativně rokových vod. 23. června 1963 spatřuje světlo světa bubeník americké kultovní kapely Sonic Youth Steve Shelley. Zase zítra vybíráme rokově z dějin. Naleďte si Skyrock.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.